pozerali na chmáru len. Čom ty, chmáro, zazdrostiš toho šťastia, ľubosti?

Vím, já to vím, proč bych to zakrýval. Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme spolem i lesem,

0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šach varí ty basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.